0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes, yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čech.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
1: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. A jak nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák, program letošního ročníku je pestrý.
2: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací. Těch akcí bude zhruba 120.
1: Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Lze se tak těšit na venkovní akce.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Radio Час. Час. Радио Час. Хіти, které милуєте. Радио Час.

každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
0: Ženy v čase. Styl.
6: Tak dneska se povezeme na velmi pozitivní vlně. Ta vlna bude žlutá, citrusová, svěží, citronová, limetková. Zkrátka bude to dneska vonět a bude to fresh.
7: Já když jsem si četla tohle téma, tak mě napadlo hned léto. A chtěla jsem se tě zeptat, jak ty si na tom se žlutou barvou, jestli ji ráda nosíš, máš ji v šatníku třeba hojně, anebo se ji vyhýbáš?
6: Leni, já bohužel v šatníku nemám nic žlutého, nebo pozor, mám tam jednu kabelku a jeden baret. Ale vlastně bych moc ráda zařadila do svého šatníku více žluté, protože mi fakt přijde svěží, nepřehlédnutelná, letní. Co ty a žlutá?
7: Já tě z toho trošku vyvedu. Právě to léto, jak mě napadlo, tak já jsem žlutou měla hodně ráda. Takovou tu pastelovou, takovou tu příjemnou žlutou pastelovou.
6: Jemňoučkou.
7: Jemňoučkou, měla jsem kalhoty, měla jsem triko, měla jsem mikinu a všechno je to pryč, protože na to extrémně lítají mušky. Ty jsi úplně ohmizovaná, když máš tu žlutou.
6: Teda, tak to je náhodou dobrý typ na léto.
7: Prostě já jsem pořád jenom setřepávala mušky. A ty když setřepneš z té mikiny tu mušku, tak ona nejde, že úplně, takže ty ji většinou rozmázneš. A já už jsem na to neměla nervy, takže co se týká žluté, tak ji v šatníku teda taky nemá.
6: Ale možná bychom se nad tím měli zamyslet a něco si pořídit, protože studie dlouhodobě ukazují, že žlutá barva patří mezi nejsilnější stimulátory pozornosti. Mozek ji registruje rychleji než většinu ostatních barev. Možná teda i ty mušky. Ale třeba i právě proto se ta žlutá barva velmi často používá v reklamách fast foodu nebo v různých slevových akcích i třeba varovných symbolech.
7: Protože nás tak hezky pozitivně stimuluje, jo. No já jsem si říkala, že teda bych mohla zařadit žlutou jako pyžamo nebo jako nějaký domácí oděv, protože to je to místo, kde se chci cítit dobře a pozitivně a tak.
6: Ale asi se v pyžamu nechci cítit úplně stimulovaná, takže to možná ještě trošku zvaž.
7: Hele, jak v jaké situaci?
6: Ano, pro jakou příležitost, dobře. A Lenka si právě kupuje online žluté pyžamo.
7: Už to tam házím, počkej.
6: Ale co se týče ještě těch citrusů a citronů, tak já se přiznám, že teda mně se ty potisky moc líbí. Teď zrovna je v obchodech strašná spousta sukní s citronovými potisky. A jsou tam tašky, kouzelné plátěné tašky, kde je obrázek citronu. A nebo úplně jednoduchá trička, která jsou bílá a na tom mají takový ten trošku italský potisk citronu. Mně se to fakt moc líbí.
7: A je to takový krásný paradox, protože by se dalo říct, že když na sobě máte žlutou barvu a potisk citronu a citrusu, tak rozhodně nemůžete být na nikoho kyselý.
6: Takže je to fajn pravidlo, kterým se třeba můžeme řídit a i třeba z toho důvodu zařadit do svého šatníku žlutou a citrony, ale vlastně měly by tam opravdu ty citrony a žlutá být, tak to ví stylistka a módní guru Petra Kaselová.
8: Podle mě žlutá barva k jaru a létu vyloženě patří. Teďka na jaře vydáme spíš takovou tu světle žlutou, říká se jí máslově žlutá, ale jakmile se začne oteplovat a bude víc a víc slunečních a teplých dnů, tak právě bude k vidění taková ta sytě žlutá, taková ta vyloženě sluníčková žlutá, která v nás evokuje tu dovolenou, to moře, to opalování a je hodně veselá, hodně živá. A potom dost často je i vidět třeba právě na vzorech, jako jsou květiny, ale i citrony. Opravdu to v nás evokuje ten takový ten dovolenkovej mod, ty prázdniny a myslím si, že je škoda třeba aspoň jeden takový kousek v šatníku nemít a nenosit.
6: No a my věříme, že ten dovolenkový mod, pohodu, klid a radost ve vás vzbuzují i ženy v čase na Rádio Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To říkala, myslím, Eva Holubová v jednom filmu. Po ránu, mokrej hadr přes tlamu.
1: To si pamatuju. A doteď to občas využívám.
0: Opravdu. Já teda ne úplně. Já opláchnu obličej, ale potom si dám teplou vodu s citrónem.
1: Já oplachuji obličej co nejvíc studenou vodou a vodě s citrónem se už nějakou dobu vyhýbám. Ale Leni, proč piješ vodu s citrónem?
0: Já jsem to dostala jako doporučení od jedné dámy, které si moc vážím, ona dělá bylinky, je stišnová, moc mávám, paní Humpolcová. No a dostala jsem to jako tip, že to krásně zahřívá to bříško a podporuje trávení a že je to i zdravé. Takže já tomu tak věřím a dělám to. No a co ty? No ale vlastně ty jsi tady úplně výživová guru, tak dělám to správně.
1: Leni, svým způsobem to děláš správně. Určitě nezahřívá, protože když se podíváme do ajurvédy a tradiční čínské medicíny, tak citron má naopak ochlazující účinky. Takže v létě fajn, ale v zimě voda s citronem není úplně nejlepší varianta. Vlastně i když si v zimě uvaříme ten horký černý čaj a dáme tam med a citron, tak ten citron vlastně tu celou potravinu nebo ten nápoj ochlazuje. Takže na to pozor. Myslím si, že tam hraje velkou roli to, že se hydratuješ po ránu. To je super, ale jedna věc, o které se až tak moc nemluví, a to je to, že citron obsahuje kyselinu citronovou, která při dlouhodobém a pravidelném kontaktu narušuje zubní sklovinu a naše zubní sklovina se neumí obnovit. Není to něco, co by se samo zregenerovalo. Takže, co se potom může paradoxně dít? I když se snažíme prospívat tomu svému zdraví a pít ten úžasný nápoj, tu vodu s citrónem, která je zdravá, má nám pomáhat s detoxikací, ozdravuje organismus, budeme mít po ní svěží pleť a budeme šťastně žít až do smrti, tak ta stejná voda s citrónem nám oslabuje naše zuby a nejvíc právě oslabuje tu naši zubní sklovinu v případě, že ji pijeme každý den, případně ji dlouho popijeme. Další věc, pijeme ji na lačno a ta kyselina citronová po ránu na žaludek taky není úplně žádná výhra. A nejhorší je, když si tu vodu s citrónem vypijeme a hned na to si jdeme čistit zuby.
0: Tak a teď já jsem zděšená. Já teď vlastně jsem úplně v koncích, protože já mám ráda tento svůj ranní rituál a dostat něco teplého do žaludku takhle hned po probuzení, navíc mě dělá hodně dobře, jak si říkala, ta hydratace. Mm-hmm. To fakt poznám, že když to neudělám jeden den, jedno ráno, tak hned to vím, že něco je špatně. Takže Evi, prosím tě, já teď už nevím, co budu zítra ráno dělat. Můžeš mě doporučit nějaký rituál, který by byl opravdu zdravý?
1: Mám svůj soukromý tip, protože já jsem si tuhle fází prozření prošla už před několika lety, kdy se to bohužel opravdu začalo projevovat na té mé zubní sklovině a byla jsem svou lékařkou upozorněna na to, že tohle vážně dělat nemám. A Leni, já piju vodu s rakitníkem. Je naprosto famózní. Ten citron, já jsem to nejdřív ještě měla, takže dobře, tak o víkendu si dám citron, ale jinak každý den rakitník. Najednou si to tělo odvykne, už si na ten citron ani nevzpomenu. A piju teda po ránu ten velký kotel, půl litrový, teplé vody s rakitníkem a zázvorem. A to už je zahřívací.
0: Tak já doufám, že vás zahřívají taky ženy v čase na duši.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Bez octa hospodyně ani ránu. Prostě kyselá tekutina, která zvládla skoro všechno, nejen v domácnostech našich babiček. Ano, tohle téma je opět kyselé a v tomhle případě ani ne úplně vodňavé.
2: Já se musím přiznat, že v domácnosti ocet používám, ale možná ne tolik, jak bych měla, protože já ho používám na vyvařování konvice rychlovarné. Hmm. Ale moje kamarádka, ta ho používá na všechno. Ta tím drhne, myje podlahy, drhne toaletu, koupelnu, všechno. Ona tím vydrbe úplně všecko. Co ty, Evi?
1: Ta se řídí radami našich babiček. A Leni, já mám k octu velmi specifický přístup. Já ho moc nemusím. Mě opravdu vadí ta vůně, ale bohužel ono to má svou historii, protože nevím, jestli si pamatuješ na tu vlnu opět v našem mládí, kdy se hublo s pomocí jablečného octa.
2: Pamatuju, taky jsem ho pila. A empiricky ověřeno nic.
1: Dobře. Tak já ti řeknu, že empiricky ověřeno u mě není to ta šťastná cesta, protože já jsem opět měla zase nějakou dietní vlnu, já jsem si prošla různýma dietama v období své puberty. Měla jsem dietní vlnu a ještě doporučené cvičení, které spočívalo v tom, že si lehnu, udělám jakoby sedlech, zvednu se a jdu dopředu, zvednu se, udělám sedlech a tohle dělám stále dokola. Co nejdýl to vydržím. Ukazovala nám to naše učitelka tělocviku. Umíš si to představit, jak to vypadá?
2: To si dokážu představit, jak vypadá ten cvik, ale nedokážu si ho představit, že by ho doporučovala naše učitelka tělocviku. Tak to fakt ne. Ale ano, je to šílenost celkem.
1: Ta naše byla taková pořádná sportiačka. A já jsem se rozhodla, že to budu pravidelně cvičit a do toho, že budu hubnout s pomocí jablečného octa.
2: Už teď to zní jako velmi dobrý nápad.
1: Skvělý, bylo to skvělé. Takže jsem kopla panáka jablečného octa, cvičila asi půl hodiny dokola tady tenhle cvik a pak jsem skončila na toaletě, kde jsem vyklopila úplně všechny své útroby. A od té doby já nemůžu ocet ani cítit.
2: Mimochodem k tomu mě napadá jediná věta mé dobré kamarádky, která říkala, proč si to děláme? Proč my si tohle děláme? Tak prosím vás, buďte na sebe hodní. Samozřejmě cvičení, pohyb, poránu, paráda, skvěle, rozhodně doporučujeme, ale s tou laskavostí a jemností. A ten jablečný ocet, já si myslím, že to ani není moc zdravé, ne? To tam kopnout poránu jen tak na lačný žaludek.
1: Asi podle toho, v jaké podobě. Myslím si, že naředěný jablečný ocet může mít benefity i na zažívání a trávení, ale benefity hlavně má ten klasický ocet. Takže pokud nejste traumatizovaní, tak je fajn řídit se těmi radami našich babiček, protože oni to opravdu využívali úplně na všechno. Na vodní kámen, na praní, na mytí oken, při zavařování, dokonce na pachy v lednici, což si úplně neumím představit, ale taky to využívali na čištění a dokonce i na trávení nebo kloktání. A fascinující je na tom to, že to jsou ty legendární letité rady, které se předávají z generace na generaci, ale všechny fungují i dneska.
2: Ano, a já pro vás mám jednu zásadní radu. Naprosto skvěle ocet funguje na vyvaření té rychlovarné konvice, ale nesmíte ho tam zapomenout.
0: Ženy v čase na rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Radio Čas. Radio Čas.

0: Leni, co vidíš stačili, před sebou?
1: Stačily první sekundy. Vidím před sebou slunce, plavky a takový ten televizní sen o dokonalém životě.
0: Já vidím Davida Hasselhoffa, jak běží s tím oranžovým, doteď nevím, co to je, nějaký pulovák. Má odhalený hrudník, chlupatý a do toho vedle něho Pamela Anderson a z té si pamatuju jenom jednu část těla. Pobřežní hlídka, je to tady, přátelé. Vy jste věděli, že v retru to jednou musí přijít a přiběhlo to právě teď. Co ty a pobřežní hlídka, tenhle fenomén?
1: Musela jsem koukat, samozřejmě musela jsem koukat a museli jsme koukat všichni. Pobřežní hlídka, to byl svátek, to se muselo všechno odložit, sednout do té sedačky, koukat na televizi a kochat se těmi dokonale vypracovanými těly, tím mořem, pláží, vším, co bylo sluncem zalité. Zkrátka ten dokonalý život, který jsme všichni chtěli žít, jsme v tu chvíli měli v televizní obrazovce a byli jsme tam.
0: Na té pláži. Mimochodem mě v té době vůbec nedocházelo, jaký vliv to má taky zase na to vnímání toho ženského těla. Protože já jsem byla nějak v pubertě a v podstatě jsme konzumovali tak nějak všechno. A navíc v té době, co bylo americké, to bylo dobré. Takže to byl ten fenomén a trend, ke kterému jsme všichni vzhlíželi. Ale ono úplně až tak růžové potom to nebylo.
1: Já si myslím, že to růžové nebylo rozhodně. Zároveň vraťme se zase zpátky k tomu, že ty dámy a ty ženy, které tam byly v těch bikinách nebo v těch jednodílných ikonických červených plavkách, tak zpravidla to opět byly ženy, které trpěly poruchou příjmu potravy, měly vlastně narušený vztah k jídlu a ke svému tělu. Zároveň, ano, všichni víme, byly tam plastiky, byly tam plastické úpravy, takže nám to zase vytvářelo ten dokonalý ideál těla, jak by to tělo mělo vypadat. A nám v té době bylo 10, 12, 13, koukali jsme na to a to všechno se do nás zapisovalo.
0: Mimochodem, když jsme u pobřežní hlídky a třeba u Pamely Anderson, tak myslím si, že ta prošla naprosto geniálním vývojem. Ona si nechala potom ta prsa zase zmenšit a teď je to za mě. Teď v téhle době je to za mě ikona totální krásy, sebepřijetí a všeho, protože ona chodí všude bez make-upu. Viděla jsem o ní i dokument a je to jedna z těch hvězd pobřežní hlídky, která mě totálně překvapila, dostala do kolen a naprosto ji teď zbožňuju.
1: Lení, mám to úplně stejně, takže pokud bychom si měli z téhle legendy, nejen z pobřežní hlídky, ale taky z Pamely Anderson něco vzít, tak je to, buďme autentické, buďme své, mějme se rádi takové, jaké jsme. Jo a samozřejmě, laďte Ženy v čase na Rádiu Čas.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Ženy v čase. Mindset.
9: Ty dnešní ženy v čase jsou takové hodně svěží, citrusové, barevné a citronové. Takže jsme se rozhodli, že s vámi probereme, jak zvládat ty kyselé momenty života. Protože upřímně, život nejsou jenom sladké momenty, občas umí být teda pořádně kyselý. A je taky důležité s tím umět pracovat.
10: Mě to hodně právě připomíná takové to úsloví, že když od života dostaneš citron, tak si z něho udělej citronádu.
9: Tak pojďme na to, jak tu citronádu udělat. Leni, co tobě funguje, když zažíváš nějakou takovou tu kyselou chvíli?
10: Já bych řekla, když se nad tím tak zamyslím trošku do hloubky, tak jedna z těch věcí je zkušenost. Mm. Pokud už je to něco, co jsem zažila, co jsem nějakým způsobem prošla, tak to mi ulehčuje potom ty další a další zkušenosti a zážitky. Pokud je to něco nového, tak se celkem dost zmítám v různých emocích a někdy i se tak nějak zhroutím. A musím říct, že tenhle postup mi ale funguje, i když já vím, že to není dobře, jo. Ale že se vlastně všechno rozsype, všechno pustím ven a potom najednou v jednu chvíli to překlikne do toho klidu a vidím to z většího nadhledu a už není kam, tak potom přijde vlastně ten nadhled a to pochopení.
9: Já si myslím, že tady je opravdu důležité si to dovolit. Dovolit se z toho vlastně zhroutit. Dovolit si to prožívat. Dovolit si přiznat, že tohle mi není příjemné, tohle je těžké, tohle se mě dotýká, tohle třeba teď úplně dobře nezvládám, protože nevím jak ty, ale já jsem byla vychovávaná v tom, že vlastně jsem silná a zvládnu všechno a ideálně vlastně hlavně neplakat na veřejnosti a ty to moc prožíváš a najednou je tohle pro mě teprve umění dovolit si to skutečně prožít. Dovolit si tu emoci pojmenovat, dovolit si říct si, co se ve mně děje, dovolit si přiznat, že ne, nejsem teď zrovna vysmátá a nejspokojenější a nejzářivější bytost na celém světě, ale aktuálně něco prožívám a je to nesmírně úlevné.
10: A mně se líbí, že jsi zmínila i to dětství, protože já jsem zase vyrůstala v tom, že všichni všechno ví nejlépe a že ten dospělý prostě ví, že ví, co má dělat, ví, jak se má chovat a tak. Což si myslím, že nás celkem dává a způsobuje nám takový vnitřní tlak, nebo mě určitě. Protože já nevím, jak vy, ale já jsem některé životní zkušenosti a situace nikdy neprožila předtím. A ve škole mě vůbec neučili, co se děje nebo jak se mám chovat v nějakých životních zkušenostech. Takže já mám pocit, že člověk nikdy není profesionál na život a že se vždycky setkáme s něčím novým a to je právě ta výzva a přesně projít s tím nastavením, že OK, je to něco nového, vidím to poprvé, tak se s tím budu muset nějak popasovat. A přicházet si i na tu svoji cestu, že to je taky hodně vzácné.
9: Leni, to se vlastně potvrzuje i v různých psychologických studiích, protože z nich vyplývá, že tu psychickou odolnost často nemají lidé, kteří nikdy nespadli, nikdy nezažili tu kyselou situaci, ale ti, kteří se naučili vrátit se zpátky a zohlednit tuhle životní zkušenost vlastně v tom, co potom dále prožívají a jak nadále jednají. Takže to je asi to úplně nejzásadnější. Zároveň si myslím, že je fajn si i říct, že je v pořádku, že se nás některé věci dotýkají. Že nejsme zenové bohyně a zenoví budhové, kteří si létají na obláčku a nic se jich nedotkne, protože my to tak máme evolučně nastaveno. A náš lidský mozek si negativní zážitky pamatuje silněji než ty pozitivní. Říká se tomu teda negativity bias. Mm. A evolučně jsme totiž nastaveni na to, abychom přežili nebezpečí, abychom přežili kritické momenty a ne na to, abychom byli neustále šťastní a na obláčku.
10: Takže vlastně taková rada na závěr by mohla být, že nejdřív prožít, potom se rozkoukat a zaměřit se na to, co chceme, jak to chceme a třeba jak tu novou situaci chceme prožívat.
9: A my věříme, že chcete poslouchat i nadále Ženy v čase na rádiu Čas a my se na vás budeme těšit zase příští týden.
8: Ženy v čase na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

schválně by mě zajímalo, kolika bohémům jsme právě teď zahráli, kteří to trošku přepískli včera večer s nějakým tím pitím a skleničkou. No možná jsme vám kápli do noty. Jsme Rádio Čas, mé jméno je Petra Češková, o této chvíle vám budu dělat společnost. Přeju krásný víkend, máme 9 hodin a 11 minut k tomu a má být krásně. Meteorologové slibují jak dneska, tak zítra opravdu letní teploty a sluníčko po celý víkend, tak věřím, že nám to trošku víc přidá na dobré náladě a že si to všechno společně užijeme. K tomu hity, které milujete, v těch budeme pokračovat a jsou připraveny i v tuto chvíli. Zdravím všechny i online přes náš web casradio.cz.

nevím, jestli už v tuhle chvíli máte takovou tu dovolenkovou náladu. Mě tyhle písničky, které teď třeba hrály, konkrétně připomínají trošku dovolenou moře a tak, tak doufám, že i to počasí venku a k tomu muzika z rádia Čas, že to ve vás evokuje takovou tu pohodu a že už jste trošku naladěni pozitivně. Sobota 23. května je 9 hodin 18 minut k tomu. Já jsem za vámi jela autem, že jo, tak jak vždycky jezdím autem, z Havířova konkrétně teda do Poruby a říkala jsem si po cestě, jestli pak už to bude trošku lepší, protože víme, že Ostrava je hodně rozkopaná na hodně místech a že se to trošku štosuje, tak si říkám, víkend bude v pohodě. No nebyl úplně v pohodě, aut je opravdu spousta na silnicích, tak

0: vůbec se nedívají, neslyší, nevidí a je to vážně o život. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, stejný názor, k tomu slouží i WhatsApp 776612800. Klidně napište, jestli máte chvíli času, já za to budu moc ráda. A nebo nahrajte zvukovou zprávu, to je teď hodně moderní. Hezkou sobotu.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
3: Hity, které milujete.

0: time.
1: Posloucháte Rádio Čas, je přesně 9:30, dívala jsem se na předpověď počasí od našich meteorologů a říkala jsem si, že bych ji mohla říct úryvkem jedné písničky, asi to pochopíte, jo?
2: Nebe je modrý a zlatý, bývá sluneční záře, horko a sváteční šaty, třeba spocený tváře.
1: No. Vřava a spocený tváře, tak nějak to bude vypadat, je sobota 23. května a meteorologové slibují, že teda dnes, zítra, pozítří a potom i další dny budou ve znamení opravdu letních teplot. Máme čekat dneska teploty u 27 stupňů, v těch maximech teda, a zítra půjdou teploměry ještě o 2 stupně výše, takže se připravte na to, užijte si víkend nejlépe ve společnosti Rádia Čas, nezapomínejte na pitný režim a na nějaký ten krém, namažte se. Zevně, myslím, chápete, jak to myslím, že od toho, to je jasné.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

Máte nějaké plány na víkend, protože před námi teprve sobota, že jo, pak ještě celá neděle, mají být oba tyto dny ve znamení horkých teplot letních, tak jestli máte nějaké tipy třeba na akce, které jsou ve vašem okolí a budou fakt dobré, tak je napište na 7766 12800, to je naše WhatsAppové číslo, můžete tam nahrávat i zvukové zprávy a já to moc ráda pošlu dál. Jste s rádiem Čas, přeju krásnou sobotu.

0: Rádio Čas vám dělá společnost. Já vám řeknu, já mám takovou radost, že nemusím dneska vařit, ani nevíte jak. Takže v tuhle chvíli bych chtěla pozdravit všechny hospodyňky, třeba i moji sestru, která čeká návštěvu, tak vyvařuje o 106, tak ať to jde hezky od ruky. A mě uvařila máma včera, protože hlídala, byla jsem v práci a k tomu ještě navařila dva obědy, tak jsem do toho moc ráda. Zdravím všechny hospodyňky, to už jsem říkala, nebo ne? Říkala možná. Tak dvojnásob jsem vás pozdravila, za dvě minuty máme 10 dopoledne a v sobotu 23. května budeme hrát hity, které milujete i dál. Tak ať se vám daří.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale co ti napsala sestra?
5: Ružovo. Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
4: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
5: Aneb, byla to lila.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, je sobota 23. května, 10 hodin 11 minut k tomu. Vsadím se, že spousta z vás, kteří sedíte, stojíte, řídíte auto nebo něco děláte na té druhé straně, že už jste měli alespoň jednu kafe. Já teda osobně dvě dneska, já se přiznám, že patřím mezi, teď nevím, jak se to říká, takže řeknu milovníky, protože to pití nevím, jak bych dobře vyskloňovala. A kávu tak nějak jako můžu, jestli černou, s mlíkem nebo cappuccino, latte, asi úplně všechno. No a právě o kávě bude dnešní Jeste s rozumem s Evou Rigler, které už je v tuto chvíli pro vás připraveno. A uslyšíte ho hned po písničce od skupiny Jelen. Tak zůstaňte a hezký víkend.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Pro někoho ranní rituál, pro jiného každodenní záchrana, jak fungovat v průběhu celého dne. Káva, ano, samozřejmě, řeč je o ní. O aromatickém nápoji, který je jednoznačně takovým fenoménem, také samozřejmě obrovským potěšením a mnohdy i nástrojem k tomu, abychom byli funkční a aby nám to pálilo. A možná nejenom co se týče mozkových závitů, ale také z hlediska metabolismu. Káva nemá teda jenom povzbuzující efekt, obsahuje taky antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stresem a stárnutím. Může podpořit soustředění, pozornost i krátkodobou paměť. A zajímavé je, že pravidelná konzumace kávy je podle řady výzkumů spojována taky s nižším rizikem některých onemocnění. Třeba cukrovky druhého typu nebo některých neurodegenerativních nemocí. A jak je to teda s tím spalováním? Může káva fungovat jako nápoj, který nám nakupne metabolismus a usnadní hubnutí? No tak přesně na to jsme se ptali takzvané doktorky potravin a biochemičky Venduly Popelkové.
2: Já si myslím, že celkově ta káva může být takový dobrý pomocníček, když to tak řeknu. Celkově kofein může být fajn právě i pro sportovce, protože může podpořit ten sportovní výkon, může i jako lehce ovlivnit ten metabolismus, ale jsou to spíš jako nižší procenta, zase to nebrat tak, teď, když budu pít kávu, nic jiného nezměním, ale zaručeně zubnu, tak to ne. Ale může to být fakt takový jako fajn, on je to vlastně stimulant, jeden takový z nejpoužívanějších stimulantů, takže taková fajn opěrná berlička, jo, ale zase nespolíhat na to, že je to něco jako, dejme tomu, zázračného, co mi samo pomůže zubnout, to ne.
1: Takže ano, káva může být fajn podpora, může nám dodat energii na trénink, zlepšit soustředění a lehce podpořit metabolismus. Ale ten základ, ten je pořád stejný. Kvalitní strava, dostatek pohybu, spánek a celková pravidelnost. No a ještě jedna důležitá věc. Všechno záleží i na tom, co si do té kávy přidáváme. Pokud se z ní stane kalorická bomba plná cukru, sirupů, šlehačky, tak se ten efekt prohubnutí dost vytrácí.
0: Tak teď už to víte.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
7: Hity, které milujete.
8: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice. Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas, jsem ráda, že jste v naší společnosti. Doufám, že vám hrajeme do noty. Hity, které milujete, budou následovat hned za chvíli. A říkám si, že tahle dnešní doba přeje různým typům cvičení, no jo, v některých případech to jsou i nějaké ty injekce na hubnutí, ale že prostě lidi se chtějí tak nějak dostat a dát do formy. Já teda mám na tohle svůj recept, já prostě na to jdu opravdu sportem, dřinou a potom mě to hodně baví a taky jsem ráda, že se zdechnu z domova a hodinu si můžu zacvičit někde sama, jo? Ale chtěla jsem vám říct, že naše velká sestra televize Relax má novinku, protože od 13. května, to bylo před pár dny, můžete každou středu od 16 hodin a 55 minut se těšit na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity s panem doktorem Evženem Machytkou. Já už jsem ho párkrát měla šanci vidět i naživo, i s ním vést nějaké ty rozhovory. Je to fakt odborník, srdcař. Myslím si, že vás to každého chytne. V těch rozhovorech se věnuje samozřejmě nejnovějším metodám léčby, ale hlavně radí, jak efektivně a zdravě hubnout. Takže pokud se vás to týká a chtěli byste něco nového slyšet, nějaké třeba i ty vědecké poznatky o lidském organismu a tak dále, tak doporučuju každou středu televizi Relax 16.55 a nebo také reprízu, a to je zrovna dneska v sobotu ve 14 hodin. Tak hubneme do plavek všichni, no?
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je vaším společníkem, tak doufám, že vám je dobře při sobotě 23. května. Ještě jsem se ani nepodívala, jaké jméno je dneska v kalendáři, tak to jdu napravit. Moment. Kalendář jsem si dala trošku daleko. A je tam Vladimír a Vladimíra a myslím si, že to jsou fakt populární jména, tak pokud nás někdo s takovým poslouchá, tak hezký sváteční den. A pokud patříte mezi pracanty a máte mezi sebou fakt dobré kolegy, tak byste se určitě měli zaregistrovat do naší soutěže pro firmy. Protože pokud tak uděláte na našich webových stránkách www.casradio.cz, tak můžete být tím šťastným, kterému Aleš ve vysílání vždycky mezi 11. a 12. zavolá. A pokud vy to zvednete a ještě u vás ve firmě bude hrát Rádio Čas a Aleš to uslyší, tak vy a celý váš tým má oběd od Rádia Čas úplně zadarmo. A tím si myslím, že byste se zase mohli takhle jako hezky posílit a že byste si mohli pochutnat spolu společně poklábosit a mít to úplně zadarmo. Myslím, že se to vyplatí. Vyplatí se určitě i poslouchat Rádio Čas a vy tak děláte i na přes naše webové stránky casradio.cz. Tak zdravím.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

posloucháte Rádio Čas, vždycky si říkám, že který megakoncert bude lepší, jestli ten minulý, co byl, nebo ten následující, a jestli je ještě možnost pozvat někoho, kdo nám fakt vytře zrak. A vidím, že se to tady kolegům v Rádiu Čas opravdu daří. Megakoncert, ten další, už je na spadnutí, říkám už, protože bude léto a potom se už budeme intenzivně připravovat. Ostravar Arena ožije 21. listopadu oslavou narozenin Rádia Čas a při té příležitosti já vám to s dovolením trošku pustím, abych vás nalákala. To asi všichni znáte, že jo, dobře, tady tyto melodie. No tak třeba legendární Europe za námi zavítají. V rámci evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, tak se moc budeme těšit. Nejenom oni, ale i David Koller, Olympic, Leny a speciální host Marpo. Věřím, že vy jako velká časácká rodina určitě nebudete chybět, proto vás odkážu na naše webové stránky www.casradio.cz a pokud chcete, tak už si klidně teď můžete koupit vstupenky. Těšíme se moc. Yeah. Yeah.

0: Hraje vám Rádio Čas? Nenechte se rušit, máme přesně 11 hodin, tak jsem vám chtěla říct, že byste si mohli klidně seřídit hodinky. Je sobota 23. května a v kalendáři Vladimír a Vladimíra, tak pokud nějakého takového nebo takovou znáte, tak jim nezapomeňte popřát, protože dneska mají svůj velký den. Za chvíli hity, které milujete, mají jméno je Petra Češková a moc ráda vám budu dělat společnost i v následujících hodinách. Krásný víkend.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, a nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila.

Ladíte Rádio Čas. Španělsko patří mezi takové ty dovolenkové ráje spousty Čechů. Přiznám se, že i naše rodina tady tuhle zemi fakt miluje. A tak jsem si otevřela jeden takový jako příspěvek, co na mě vyjel na internetu a píše se tam o španělské restauraci. Tak jsem to rozklikla, dívám se na to dobré španělské jídlo. A poslouchejte, oni v tom Španělsku mají takové restaurace, myslím, že to je i u nás v České republice, tam je to teda populární, prostě mají tam neomezenou konzumaci. Zaplatíte si za něco a neomezeně jíte, až prasknete. A tak nějak asi to i ti Španělé dělali, protože ta restaurace se rozhodla, že zavede poplatky za zvracení. Já se omlouvám, jestli teď někdo teda jí obědvá už tak dopředu, ale prostě jsem to musela říct, abyste to pochopili. Takže hosté se tam prostě tak strašně moc přejídali, až jim z toho bylo špatně, takže když jim bude špatně, tak za to ještě zaplatí. A je to zvláštní, že jo, že když člověk má takový ten přístup k tomu neomezenému jídlu, že si nedá pokoj. A já jsem teda ráda, že to není jenom u nás v Česku, že nejenom my, když vyjedeme na dovolenou, tak máme pocit, že musíme sníst úplně všechno. Vidíte, i Španělé to mají. No, tak teda dobrou chuť k sobotnímu obědu. Věřím, že nebude tak vydatný, že nebudete moci sníst cokoliv, co vás napadne, ale věřím, že bude hodně dobrý. Tak ať se to vydaří, další hity, které milujete, za vámi posílám.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
3: Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas. Už jsem vám říkala, že je takovou novinkou na našich vlnách a hlavně taky na Velké sestře televizi Relax, že můžete sledovat, poslouchat nové podcasty na téma hubnutí s předním českým odborníkem na léčbu obezity s panem doktorem Evženem Machytkou. Na televizi Relax je můžete vidět vždycky ve středu od 16.55 a potom taky dneska, tedy v sobotu v repríze ve 14 hodin. A když jsme řešili trošku to hubnutí, tak jsem si říkala, všichni hubnou na léto do plavek, že jo, tak se podívám, co bude trendem tady v tomto letě roku 2026. A píše mi to, minimalistické střihy, takže velice jednoduché bikiny bez výrazných vzorů. Taky vysoký pas se vrací, to mi dělá velkou radost, já ho mám moc ráda. Je to takový trošku retro styl teda. Asymetrické vršky na jedno rameno, anebo netradiční výřezy, no tak to si málo kdo může dovolit. Potom taky žebrované, mačkované, teda ne mačkované, ale mačkané, anebo háčkované látky. To jsou takové ty krásné plavky, které vypadají nádherně v časopise, ale jak zmoknete, tak to je katastrofa. Metalické odstíny, stříbrná, zlatá, perleťová a potom třeba taky sportovní styl, a to mě taky těší, takové ty topy, které připomínají sportovní podprsenky. Tak tohle všechno bude trendy v létě roku 2026 a nezapomněla jsem ani na pány. Můj manžel, ten má plavky už asi 6. léto a pořád jsou dobré, ale dívám se, že trendy budou kratší nohavičky. Prý se jako vracíme k těm kratším střihům, no to nevím, kdo bude mít z toho radost. A taky jednobarevné plavky, takže muži, pokud by chtěli být trendy, měli by sáhnout na tmavě modrou, khaki anebo béžovou. A kdyby chtěli být hodně in, pánové, tak by si měli vzít jemné proužky anebo vintage potisky, protože takové ty retro vzory prý jsou taky trendy na toto léto roku 2026. Mě při té příležitosti napadl jeden takový vtípek. Já ho řeknu, ačkoliv nelichotí ženám, ale tak se tak nějak hodí, se ptá manželka manžela, Pepo, prosím tě, co si mám na sebe vzít, abych zaujala, tak jako kolem ty lidi na pláži. A Pepa odpovídá, leže. Čas. Radio Čas.

Radio Čas posloucháte, za minutu budeme mít 11:30. Petra vám přeje dobrou chuť, jestli už právě obědváte, jestli to nemůžete vydržet, tak ať vám chutná. Děkuji za všechny vaše pozdravy z našeho WhatsAppu. A jeden takový speciální si dovolím, protože Vladimír a Vladimíra jsem říkala, že je dneska v kalendáři. A napsala mi tady Pavla, to je věrná posluchačka naše, tak moc zdravím do Opavy, že bych chtěla pozdravit dcerunku Vladěnku Pekárkovou, že má dneska svátek samozřejmě, tak ať je zdravá a ať se jí splní všechno, co si přeje. To přeje celá velká rodina Osadníková a Pekárková. Tak moc děkujete. Není za co, rádo se stalo. My jsme rádi, že jste s námi tak dlouho a dcerunce samozřejmě to nejlepší a věřím, že písničky od nás určitě potěší. Hity, které milujete i dál na Radio Čas. Radio Čas.

0: Radiočas ladíte je 11 hodin a 40 minut k tomu. Před chvílí jsem tady říkala, jaké plavky budou trendy teď v létě roku 2026 a napsala mi Pavla. Peťo, nic si z toho nedělejte, můj manžel nosí plavky už dobrých 25 let. A já si říkám, že on vlastně předčil dobu, protože já to hned zmíním pro ty, co neslyšeli. My jsme si tady říkali, že co se týká pánských trendů, tak prý budou zase jen takové ty kratší střihy, takové ty krátké nohavičky u plavek. No a právě Pavla, jak napsala, tak její manžel už to nosí tak dlouho, takže ten v podstatě zase do toho trendu zase zapadl. Takže gratuluju. Každopádně, kdybyste chtěli, pánové, hodně být trendy, tak třeba i nějaké ty jemné proužky a nebo zvolit potom jednobarevné plavky, tmavě modré, kaky, béžové a tak dále. U nás u žen to je, si myslím, trošku složitější, tam nám nestačí jenom ty trenky, tam potřebujeme, aby seděly dva díly a to je někdy opravdu peklo. Zvlášť, když ty kabinky, které mají v obchodech, mají tak špatné nasvícení, že v podstatě nesluší vůbec nic. Já si tam připadám jako prase před porážkou, takže tam fakt nic nikdy nekoupím. No tak do plavek ještě daleko, je teprve 23. května, pojďme si zahrát to, co tu máme připraveno a jsou to hity, které milujete na Rádiu Čas.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas. Doufám, že se máte dobře. Při sobotě 23. května bylo 12 hodin, je jedna minuta k tomu, tak vám přeju dobrou chuť k sobotnímu obědu. Mimochodem, ta písnička je hodně o flirtování a o takových těch letních láskách. Sám Rema prý říkal, že inspirací byla jako opravdu skutečná situace, kdy na večírku poznal dívku, která ho zaujala, ale bylo těžké se k ní dostat přes její kamarádky, takže je to hodně o flirtování, přitažlivosti a letní atmosféře a taky chemii mezi dvěma lidmi, kdybyste náhodou nevěděli. Tak léto se nám blíží, ty teploty opravdu léto budou připomínat, protože dneska kolem 27 stupňů nebude výjimkou, zítra bude ještě o něco více tepleji a po celý víkend rozhodně bude svítit sluníčko, tak si užívejte víkend ve společnosti Rádia Čas.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ale co ti napsala sestra?
6: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
5: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
6: Aneb, byla to lila.
4: Rádio Čas.
7: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tady je Rádio Čas. Hity, které milujete, pro vás budu posílat i dál, ale je venku opravdu krásně. Já teda se přiznám, že jsem si trošku zatemnila okna a pustila dokonce i klimatizaci, protože tady je to teda výheň ve studiu Rádia Čas. Tak věřím, že vy, pokud jste venku a máte nějaké to osvěžení, tak je to o mnoho lepší. A pokud byste rádi zašli třeba na fotbal, tak bych vás na jeden pozvala.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Konkrétně do Havířova teda, protože fotbalový klub MFK Havířov zve svoje fanoušky na domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy a bude to teda zítra v neděli 24. května dopoledne v 10 hodin a 15 minut přivítají fotbalisty Zábřehu na Moravě, takže pokud máte rádi fotbal a rádi fandíte, tak si zajděte.
2: Ty, které milujete, Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas. Říkala jsem si, že když přijedu potom odpoledne domů, takže bychom mohli zkusit třeba vyrazit na kola. Dlouho jsme nebyli, protože se nám narodil mladší syn. Teď už má rok a půl, tak jsem si říkala, že bychom ho zkusili do sedačky, jestli s náma kousek zajede. A dívám se a nevím, popravdě, jestli manžel bude chtít jet někam, protože Češi dneska hrajou se Slovenskem. Hokej. Televizi, nevím, jestli to bude, no snad ano, v 16:20. A dívala jsem se, že právě nástupci Rulíka, Zdeněk Moták a Pavel Gross, kteří teda do dějiště toho šampionátu přicestovali v pátek, dneska budou skrze vysílačku spojení přímo se střídačkou a prý tak budou posílat aktuální postřehy. No, vidíte to. Viděla jsem, že do Švýcarska cestovala spousta známých i neznámých osobností, tak vypadá to, že hokej opravdu vládne nejenom České republice, ale že ho máme prostě fakt rádi všude na světě. Tak komu budete fandit, to je na vás, jestli máte nějaké slovenské kořeny, tak to bude složitější, ale každopádně dobrému hokeji fandíme úplně všichni. A dobré muzice, jak by smet. Hity, které

Rádio Čas posloucháte, za chvíli už je připravená Olga Lounová s písničkou Jsem optimista. Já to říkám naschvál, protože ta písnička je podle mě výborná, to teda si myslím jako za prvé, a za druhé to říkám proto, že u Olgy Lounové je takovou tou největší novinkou, nevím, jestli to víte, že se vrací na koncertní pódia po mateřské pauze a právě na listopad roku 2026 chystá velkou show Sraz optimistů 2 v pražském O2 Univerzu, která naváže na úspěšný první ročník samozřejmě, takže slibují prý novou koncertní výpravu, tanečníky, projekce, hosty i přepracované aranže jejich písniček. Takže jestli jí máte rádi, a věřím, že ano, protože ona je opravdu anděl ve skutečnosti, tak si můžete naplánovat třeba na podzim koncert a zajet si do Prahy a udělat si výlet. Tak si ji teď dáme a další hity, které milujete, budou následovat na vlnách Rádia Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
8: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Radio Čas.

Rádio Čas máte jako společníka. Petra Češková vám přeje krásnou sobotu s datem 23. května. Počasí je ukázkové, letní, tak věřím, že patříte mezi milovníky takovýchto dnů a že si je s rodinou naplno užijete. Pokud musíte být v práci, ať vám to hezky ubíhá. A dívala jsem se taky do kalendáře na to dnešní datum. Je tam spousta různých osobností, zážitků a tak dále. Začnu možná hokejem, protože vzhledem k tomu, že dneska se Češi utkají se Slováky ve 16 hodin a 20 minut, tak jsem se dívala, že v roce 2010 přesně na den česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji, když ve finále porazila Rusko 2-1. No tak kéž by se jim tak dařilo i tentokrát. Spousta známých jmen je v kalendáři, my máme vlastně 23. květen, to už je znamení blíženců, pokud se nepletu. Marek Lambora dneska slaví, k tomu třeba taky známý bavič, známý je svým hlavně takovým tím koktavým projevem Milan Pitkin a slaví třeba taky Felix Slováček, i když tam věřím, že ty narozeniny nebudou tak bujaré, jak by se asi mohlo zdát vzhledem ke všem událostem, které se staly v minulých letech vlastně už. Na rádiu Čas spousta pohody, tak vám ji přeju domů. Zdravím všechny z vás, kteří nás posloucháte online přes naše webové stránky casradio.cz a děkuju za všechny vaše pozdravy na WhatsAppu. Mimochodem i pro ostatní 77661280 je naše WhatsAppové číslo. Můžete psát textové zprávy nebo nahrávat ty zvukové. Rádio Čas.

0: Máme přesně 13 hodin, posloucháte Rádio Čas, je sobota 23. května. Všem, kteří dneska slaví narozeniny, jenom to nejlepší. Jinak Vladimír a Vladimíra, zase jsem se musela podívat, jsem to zapomněla, jsou dneska v kalendáři, tak krásný sváteční den. Budeme posílat za vámi hity, které milujete. Čeká nás také okénko Moravskoslezského kraje, co nového u nás zjišťovala Marcelka Fabiánová, tak po 13. dostane určitě slovo. Hezký víkend.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra?
4: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: jsem se tak zaposlouchala, že jsem zapomněla, že mám mluvit. Rádio Čas je s vámi 13 hodin 10 minut, k tomu za chvíli další hity, které milujete. A teď Marcela Fabiánová už je připravená, má pro vás novinky z Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádio Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Objekt z 30. let minulého století prošel kompletní modernizací, která umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa a vytvořit tak důstojné, bezpečné a příjemné prostředí pro klienty i zaměstnance. A jaké služby nabízí, to už nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Je to i o pomoci, co se týče třeba při mezigeneračních krizích, při manželských krizích. A ta pomoc je velmi jakoby obšírná a tím zdůvodňuji i změnu toho názvu, že jsme změnili název Centrum psychologické pomoci na Centrum podpory té rodiny.
2: Nové prostory tak nabídnou klientům více soukromí a větší komfort. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj také podpořil kulturu v regionu. 55 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty, které mají nadregionální a mezinárodní přesah. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
4: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
2: Mezi podpořené akce patří například velké letní hudební festivaly, jako je Colors of Ostrava, Beats for Love, Štěrkovna Open Music, Frýdecko-Místecký City Fest a nebo Svatováclavský hudební festival. Díky podpoře se i letos také uskuteční nejvýraznější divadelní festival v regionu, Dream Factory Ostrava, ale i Mezinárodní festival designu. Peníze dostanou i aktivity, které mají za cíl uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic, ale nezapomíná se ani na podporu regionálních autorů. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vám hraje, máme opravdu krásně. Sobota s datem 23. května se vyvedla a ještě určitě vyvede i neděle. Tak s tím počítejte a naplánujte si nějaké aktivity venku. Protože dneska teploty podle meteorologů u 26 stupňů, zítra na některých místech až 28 a obloha by měla být krásně slunečná, místy polojasná, tak věřím, že vám to neskazí dobrou náladu a že toho využijete. Pokud teda musíte být v práci, tak ať vám to hezky ubíhá, však věřím a klepu to, že těch slunečných dnů bude ještě opravdu celá řada. Cesradio.cz, to jsou ty webové stránky, díky kterým nás můžete poslouchat a můžete si tam koupit třeba taky lístky na náš mega koncert Rádio Čas pro všechny bezva lidi. Jenom připomínám, legendární skupina Europe tam bude. A k tomu spousta dalších úžasných jmen. Podívejte se, kupte si lístky, moc se na vás těším.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/ porodnice.
5: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: čas je sobota 23. května, máme přesně 1:30. Petra vám přeje krásný víkend a pozvu vás na fotbal.
1: Rádio Čas, čas kam za sportem.
0: Teď teda konkrétně do Havířova, protože fotbalový klub MFK Havířov zve svoje fanoušky na další domácí zápas 4. Moravskoslezské fotbalové ligy. Zítra tedy v neděli 24. května od 10. hodiny a 15. minuty přivítají fotbalisty Zábřehu na Moravě. Držíme palce. A držíme palce taky Baníku, to by bylo, abych to neřekla, když vysíláme z Ostravy Poruby. Víte, já jsem fotbalem celkem nepolíbená, já jsem nepolíbená možná i hokejem, ale byla jsem přinucena, protože manžel hrál hokej a syn starší hraje hokej, tomu trošku více rozumět, ale fotbal, ten je pořád v povzdálí. No ale protože náš starší syn miluje Baník a miluje všechny jeho hráče a pořád si pouští videa s nimi, ba dokonce mi leze i na Instagram a tam se dívá na ty hráče a tím mým jménem to všechno lajkuje, takže pokud se na to oni dívají, tak a třeba vidí to, že tam posílám ta srdíčka, tak nevím, co si myslí. No to je úplně jedno, prostě dělá to syn. No a Baník dneska hraje úplně o všechno, to tak vypadá. Teda alespoň to říkal můj syn, tak to bude pravda. Bude to ve 2 hodiny, hraje proti Dukle Praha, hraje se na Julisce v Praze a v podstatě jde úplně o všechno. Tisíce baníkovců vyjeli už samozřejmě do Prahy, atmosféra už je teď prý vyhrocená, jak píšou média. Taky to označují za jeden z největších zápasů sezóny ve spodku tabulky, tak samozřejmě budeme držet palce, co jiného nám zbývá. Výhra může Baník udržet ve hře o záchranu anebo baráž a prohra by znamenala samozřejmě to, co vůbec si nikdo nechce s fanoušků představit. Tak fotbalu, jak se to říká, sportu zdar a fotbalu zvláště pro všechny fanoušky Baníku a teď taky hity, které milujete a milujeme úplně všichni. Těch máme spoustu na Rádiu Čas. Nonstop je pro vás hrajeme. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ti, která milujete. Rádio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně, tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
4: Radio Čas je s vámi. Za 5 minut máme 14:45. Přeju pohodové sobotní odpoledne s námi. Přiznám se, že autobusem a tak celkově hromadnou dopravou úplně moc nejezdím. Nemám to ráda, moc to nevyhledávám. Čas od času ale udělám výjimku, protože mám 2 syny a ti samozřejmě autobusy a vlaky mají hodně rádi. A já vždycky, když mám kočárek, tak samozřejmě stojím na místě, které je k tomu vyhrazené pro ty kočárky. Ale v autobuse byla nálepka, teď nevím, jestli to jako přesně vám řeknu, ale byla v té přední části, kde bylo samozřejmě nejvíc lidí a stálo tam něco jako, že oznamují cestujícím, že ta zadní část autobusu jede úplně přesně tam, kam přední a že proto prosí cestující, aby postoupili dále do vozu. A myslím si, že to je hodně trefné, protože fakt v té přední části toho zcela, dá se říct, poloprázdného autobusu bylo nejvíc lidí. No, tak zdravím všechny autobusáky, řidiče autobusů, trolejbusů a tak dále, kteří nás třeba právě teď poslouchají a přeju vám pevné nervy, někdy je s námi určitě potřebujete.

Rádio Čas vám dělá společnost. Za 4 minuty 14. hodina odpolední přeju vám krásný víkend a předávám slovo kolegyni Evě Rigler, protože je pro vás připraven podcast Energiemi. Dneska si bude povídat s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Myslím si, že ta hodinka povídání a hlavně poslouchání teda pro nás a pro vás bude opravdu blahodárná. Tak si to užijte, zůstaňte ve společnosti Rádia Čas a užívejte víkendu.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
3: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Jak moc důležitá je v našem životě hravost? Proč už neděláme blázniviny jako malé děti? Je ztráta hravosti daň za dospělý život a zodpovědnost? A o co se ochuzujeme, když si nehrajeme? Tak přesně o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
3: Psycholožka s ADHD. Na sítích provokuje a v životě pomáhá. Psychologii nestudovala jenom tady u nás v Česku, ale taky ve sluncem rozpálené Seville. Žena, která je známá svým velmi otevřeným, ale pořád teda 100% empatickým a lidským přístupem. Je spoluautorkou podcastu Psycho Bitches a v něm s nadhledem, ironií i odvahou otevírá témata, o kterých se většinou až tak úplně nemluví. Duševní zdraví, vztahy i nejrůznější emoční zákoutí. Olga Vlachinská, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Oli, ahoj, já tě tady moc vítám.
4: Ahoj, já děkuju moc za pozvání a hrozně se těším na dnešní hravý téma.
3: Tak se do toho rovnou pustíme. Prosím tě, hravost. Já to vnímám jako takový opravdu až dětský radostný element, který ale bohužel se v tom našem dospělém životě už tak často neobjevuje. Čím to je?
4: Přemýšlela jsem nad tím po cestě autem a došla jsem k tomu, že jsme fakt často zaházeni nějakým harampádím každodennosti, kde se prostě prodíráme těma úkolama, který musíme splnit, aby jsme přežili, obstarali děti, v práci nějakým způsobem odevzdali ten správný disciplinovaný výkon, což je jedna část toho, proč ta hravost často nedostává prostor, protože ji odsouváme bokem, říká se prvně zábava, až pak odpočinek a jako kdyby ta hravost patřila spíš do toho nepovinné, jo, to, co může být navíc, pokud ti zbyde čas, pokud teda všechny úkoly odevzdáš zavčas, to je jedna část. A druhá část, já si myslím, minimálně naše generace, a doufám, že naše děti už to mají o trošku lepší, jsme často byli peskovaný a cepovaný, aby jsme nějakým způsobem příliš se neprojevovali divoce nebo lehkovážně, nebo právě tak veselé a radostně. Ta škola a celý ten proces zaškolování těch dětí vede k tomu, že mají sedět, že mají mlčet, mají poslouchat nudný výklad pana učitele, nemají se moc projevovat. A nějakým způsobem mají právě disciplinovat tu svoji vnitřní energii a dát ji do nějaké jako formy, kterou stráví ta třídní hodina. Jo. Takže já si myslím, že tam postupně probíhá tady ten proces toho, kdy ty děti taky mají v průběhu toho dospívání čím dál míň prostoru si hrát. A v pubertě potom přichází ještě ten pocit trapnosti, že jo. Kdy si něco třeba rozehraju a od vrstevníků můžu dostat nějakou zpětnou vazbu, že to je trapný. Což spoustu lidí blokne a docela zásadním způsobem, protože myslím si, že pocit trapnosti je jeden z nejvíc nepříjemných pocitů, který lidi zažívají.
3: Já jsem se velmi často setkávala s tím, a možná doteď setkávám, že se říká nejdřív práce, potom zábava. V podstatě to je podmíněno, to, že si můžu hrát, že se můžu bavit, že se můžu prostě nějak si jako užít ten den a ty radosti, je podmíněno tím, že si to musím odmakat. Myslíš si, že tohle je jako správně?
4: Ty jo, správně a no mě to rozhodně nevyhovuje a já podle toho odmítám žít, jo. Já jsem zjistila, spousta lidí velebí disciplínu, houževnatost a tady tyhle ty způsoby jako bytí ve světě a tvrdí se a jsou i nějaký výzkumy, které to dokládají, že ty lidi, kteří tohle mají zmáknutý, tak dosahují lepších výsledků. Nicméně, já sama se sebou mám zkušenost, že když se snažím jako dřít, tak to vůbec nejde. Tak vůbec tomu světu nepřináším nic zajímavého a vnitřně trpím. A že já jsem třeba ten typ člověka, který potřebuje zapojit tu svoji hravost, nadšení a vášeň. A pak jsem schopná dělat i ty věci, které mají nějaký přesah, nebo které mě třeba vydělají peníze. Jo? Ale to jsem já. Vím, že jsou lidi, kteří se dokážou daleko víc zdisciplinovat a dokážou daleko líp potom jít na tou proudu těch povinností, což na jednu stranu jim teda umožňuje možná nějak efektivněji fungovat v tom současném světě. Ale zároveň si myslím, že je to často přivede do té slepé uličky toho života, který je jenom plný povinností a je jako zešedlý tvrdlej a vlastně ztratí jakoukoliv jiskřivost a hravost. Jo. Takže já sama to mám tak, že bych řekla, že ta moje hravost je tak silná, že jako nelze umlčet. A je to jako dár v něčem, jako výraznej, a spousta lidí umlčet umí, což jim třeba pomůže lehčej proplout vzdělávacím systémem, nebo se usadit v nějakým korporátu, když to tak řeknu. Ale zároveň si myslím, že to, co potom hrozí jim, je, že se jednoho dne proberou a zjistí, že zase tak moc jako nežijou, že prostě plní úkoly.
3: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou.
1: My opravdu žijeme v době, kdy se nejvíc vzhlíží právě k těm atributům, jako je pracovitost, cílevědomost, spolehlivost. Nemyslíš, že to je třeba někdy jako trošku na škodu? Nemůže to mít i tu odvrácenou tvář?
2: Hmm. No vychází to dost z té protestantské kultury, že jo, která v podstatě velebí tady tyhle ty vlastnosti a člověk, který tyhle vlastnosti projevuje, tak v podstatě to znamená, že je vyvolený Bohem, aby se dostal do nebe, jo? Tím to potvrzuje tady těmahle jako dříčskýma a charakterovýma vlastnostma. A jo, jsou to prostě nějaký atributy, které něco přinášejí a jsou kulturně asi většinově bych řekla preferovaný a myslím si, že spousta lidí v nich funguje jako dobře, že jim to vlastně vyhovuje, že je umí jako využít. A pak jsou nějaký lidi, kteří pod jihem tady tohle nároku, že teda máme být strašně plní a pracovití, spíš trpí, jo? A často se jim potom stane, že mají pocit, že jsou nějak jako nepovedený nebo že selhávají a často o to více snaží teda to drtit a tlačit a jít na tu sílu a jít sami proti sobě, proti své přirozenosti. Ale paradoxní je, že občas to, co nejvíc jako pomůže, je najít tu svoji formu v tom světě a že opravdu ne, každému jde tady tahle ta cesta té píle a některý lidi daleko víc jako prospívají, když jdou tou cestou té hravosti. Takže jako já asi jsem daleko od toho, abych teď všem řekla, musíte si všichni hrát a na sílu, jo, tak to vůbec nefunguje, to by bylo úplně paradoxní. Ale myslím si, že po světě běhá spousta lidí, kteří by si přáli víc hrát a buď na to nemají dostatek času a energie, protože to kapitalistický kolečko úplně jako vysaje, anebo jsou seknutí, jo, sami v sobě. Jako kolik z nás si dovolí začít tančit na ulici jen tak, protože máme chuť, jo, nebo, ale to nemusí být ani na ulici, tam už je to jako hardcore, ale kolik z nás si dovolí, když slyšíme nějakou hezkou muziku, jít tančit jen tak, jo, začneme hned přemýšlet nad tím, jak vypadáme, že vlastně nejsme dobří tanečníci, že neslyšíme rytmus, kdo nás bude hodnotit, jo, rozjede se nám to výkonový, vlastně nějaká ta představa, že si nemůžeme dovolit něco dělat, pokud to není dost dobrý, že si jako nemůžeme dovolit dělat věc jen pro svoji radost, že ji neděláme pro ostatní jako performance, že ji prostě můžeme dělat sami pro sebe. A tam si myslím, že se jako často bloknem právě třeba proto, že v té pubertě nebo dospívání nám jako někdo upozornil. Já si vzpomínám, mám zážitek sama se sebou, kdy jsem nahlas zpívala v hudební výchově a paní učitelka mi řekla, Olinko, prosím tě, nespívej tak nahlas. Protože jsem zpívala falešně, ale zpívala jsem nahlas a radostně.
1: A s radostí.
2: A mě to tehdy tak seklo, tak brutálně mě to bloklo, že já jsem následujících několik let v té hudební výchově zpívala jenom playback. Já jsem se prostě strašně bála. Bylo to pro mě takový nějaký, jako hele, to ne, to, jako, to se špatně poslouchá, takhle se neprojevuj, protože mě to jako bolí v mých uších, jo. A to je můj osobní zážitek, ale myslím si, že spousta z nás může mít řadu takovýchhle drobných jako popíchnutí nebo právě nějakých disciplinování, jo, když ti to nejde, tak to nedělej. A to nás taky osekává v té hravosti potom.
1: Ty jsi to sama řekla, kolik z nás si dovolí jít třeba po ulici a tančit. A já mnohdy přemýšlím nad tím, proč třeba nejdeme parkem, kde je nakreslený panák a neskočíme si toho panáka. Proč se nezhoupneme na houpačce, proč si nevylezeme na nějaké prolízačky a prostě protáhneme se tam a chováme se jako malé děti. Proč to neděláme, i když to není zakázáno? My jsme nedostali oficiální zákaz, tohle nesmíte dělat. A přesto to neděláme. Proč?
2: No možná jsme dostali implicitní jako zákaz, to není vhodné. Už si dospělá žena a dospělá žena neleze na prolízkách. Prolízky jsou pro děti a dospělá, vážená, seriózní žena neskáče panáka, jo? A ta prostě hezky jde. A to jsou nějaký, máme nějaký oficiální pravidla hry, ale pak máme strašně moc neoficiálních pravidel, podle kterých hrajeme, aniž bychom si je uvědomovali. A ty jsou možná nebezpečnější právě v tom, že my si jako neuvědomujeme, tím pádem je nereflektujeme a tím pádem jako žijeme v područí něčeho, o čem ani nevíme, že nás jako utváří. Což může být přesně ta jako překážka v té větší hravosti. A já si myslím, že často se tam jako ten výstražný alarm rozezní právě to se nehodí. To je trapný. Jako toto není součástí tvý role, tohle si jako nemůžeš teďka dovolit, jo? A když žena bude nosit vysoký podpasky, což se třeba od nás taky požaduje, tak jak bude skákat panáka, sakra, jo? Tam se blbě skáče třeba. Nebo nosíme často sukně, taky v tom se taky hůř skáče. Takže je to o nějakém jako uvědomování si vůbec, co jsou ty moje potom, my tomu říkám, jako jako psychologové introjekty, co jsou ty moje zvnitřnělý zákazy, který ale už mi nedává to v okolí, ty už si dávám já ve svý hlavě sám, protože jsem si tak nějak jako přeložil ty implicitní pravidla hry a mám pocit, že podle toho mám hrát. Jako co jsou ty moje vnitřní zákazy, kam mě vedou, jestli náhodou nejsou trošku zbytečně moc restriktivní a jestli nezpůsobují, že ten můj život potom přichází o spoustu duhových barev, když to tak řeknu.
1: Dobře, a co se teda může stát třeba s naším mozkem, s naším vnímáním, s naší energií, s naším nastavením, když teď půjdeme do toho parku, dejme tomu my, ženy, máme natočené vlasy, máme šaty, dáme si rtěnku a prostě půjdeme, skočíme si toho panáka a fakt si to užijeme, dovolíme si to chovat si jako malé děti. Tak co to v nás může vyvolat?
2: Hele, to je krásná představa, jo. Já jsem si to tak představovala, jak jdeme protestovat tím, že si jdeme hrát, ale vysloveně jenom takovej nějaký happening, jakože hele, my si taky chceme hrát. A já jako přemýšlím nad tím, že aby si člověk mohl hrát, tak se potřebuje cítit v bezpečí. To je takový jako základní předpoklad, aby se mohl jako ten systém uvolnit, aby se vypnuly všechny ty alarmy. Ale my se právě často na té veřejnosti necítíme v bezpečí, protože máme pocit, ten vnitřnělej introjekt, že lidi kolem nás budou soudit a z nějakého důvodu nás to ohrožuje. Je dost možný, že nás někdo bude soudit, ale otázka je, proč nás to ohrožuje. Jo? Tam už hrajou roli nějaký starý mechanismy, kde je důležitý nebyt vyčleněn ze smečky, ale každopádně tak to je. Takže kdybychom si chtěli jít teďka hrát, tak z největší pravděpodobností většina z nás bude potřebovat právě nějakou tu sílu skupiny, to bezpečí ty skupiny, kdy tam jako půjdeme šaškovat společně, budeme vědět, že na to nejsme sami a že když na nás někdo bude se divně koukat, tak se navzájem podržíme v tom. Jo? A pak to najednou jde líp. Takže podle mě jako základ toho, aby jsme si začali hrát, je vytvořit si ten bezpečný prostor. A pak to, co se stane, je, že se to jako v nás roziskří, že jo? Že nám jako najedou nějaký radostný pocity a můžeme se vrátit do takového toho stavu flow v dětství. Já nevím, jestli si to pamatuješ, jak jsme v dětství prostě byli, jak se člověk ponořil do nějaký hry a ponořil se tak plně do ní, že se stala tou jako mikrorealitou a byla jako vtahující, vcucávací a byl plně tady a teď. Takže to si myslím, že se stane jako, že dobrá hra nemá žádný jiný účel než plný prožití jako tady a teď. O tom to je, tam jako není žádný výsledek. Tam není o tom, aby to krásně vypadalo, aby to někdo natočil, aby jsme jako tančili pro ostatní. Tam je o to, že my tady a teď jako jsme ve spojení se svým tělem, se svojí duší, se svýma přátelama a žijem.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Já si to teda moc dobře pamatuju, moc dobře vybavuju. Nicméně, musím říct, že ty pocity zažívám i teď v dospělosti. A to třeba za prvé ve volnočasových aktivitách, kdy si vyloženě užívám to, že skáču do kaluží, běhám v blátě, běhám za každého počasí. Je mi v tom moc hezky. Já sama si mnohdy dovoluju být tím dítětem, ale zároveň hodně podobné pocity prožívám třeba, i když jsem ponořená do pracovního projektu, který mě nabíjí. Co třeba v tom dospělém životě nám může přinášet ten podobný pocit, jako jsme zažívali v dětství?
1: To máš skvělý. Za prvý je skvělý, že si dovolíš jako dělat ty šaškárny venku, že se tam jako v tom necepuješ. A druhá věc, co je skvělá v tvém životě, že tvoje práce ti přináší radost. Jo? Že to není jenom nějaká ta jako suchá rutina, ale že tam prostě nacházíš tu svoji radost a že s největší pravděpodobností v tu chvíli zapojuješ své silné stránky, děláš něco, co tě zajímá, co tě jako do hloubky baví a ono tě to vcucne a pohltí. A je na to krásný termín flow od autora, jehož jméno je nevyslovitelné.
2: Tak ho nebudeme
1: vyslovovat. V životě se mi to nepovedlo říct, on je z Maďarska, je to takový to šílený maďarský jméno. Každopádně ten termín flow vlastně mluví o tom, že my děláme nějakou činnost, která nám jde, ale ne natolik, aby nás nudila a byla tou klidnou rutinou, ale ne zas tak málo, aby nás jako vyhodila z té vyhybky a my jsme se ocitli v tom nějakém velmi jako nepříjemném stavu úzkosti. Takže to tak akorát jako na té hraně, té komfortní a nekomfortní zóny, jsme v tom v bezpečí, ale zároveň jsme vyzýváni nějakým způsobem zapojit všechny svoje mozkové kapacity a to nás vcucává a to nás vtahuje. A pro každého to může být něco jiného. A fakt jako pro někoho to může být to, že vyplně tabulky v Excelu, je to úplně super. Někdo opravdu v tomhle jako nachází svoji hravost, když to tak řeknu, a pro někoho je to, že vystupuje na pódium a pro barmana to může být to, že míchá skvělej drink a do toho si povídá s paní na baru, jo. Takže pro každého z nás to může být něco jiného. A když máme tu možnost tohle jako prožívat ve své práci, tak jsme vyhráli v tombole životní za mě teda, jo. Takže to je super. Já si nemyslím, že jako existuje nějaká striktní hranice tvrdá práce versus jako hra. V ideálním případě se to jako prolíná, že jo. A v ideálním případě v nějaký části těch našich povinností nacházíme tu radost a v čím větší, tím radostnější život v konečném důsledku. Takže si myslím, že to určitě jako možný je a my jako dospělí jsme kognitivně trošku komplexnější než děti. Takže já občas zažívám se svýma dětma, že když si s nima hraju, tak se u toho nudím. Mm-hmm. Protože to právě mě nedokáže jako vcucnout, jako hrát si s panenkou na maminku a tatínka, jo. Tak prvních 5 minut dobrý, pak mě to přestane bavit. Já si radši hraju trošku komplikovanější hry. Mm-hmm. A většinou spíš s dospělejma lidma, ale i s dětma nacházíme jako průsečíky, už zajímavý. A takže jo, ty naše hry můžou být jako extrémně komplikovaný v podstatě, jo, že nemusí jít jenom, jak jsme to trošku tak jako vykreslili, jako tu šílenost tančím v dětství. Ale tak si pojďme říct, že nejspíš, když Einstein tvořil teorie relativity, tak si hrál tak se prostě svojí imaginací, jo, a bavil se a díky tomu mohl dělat ty skvělé věci, co dělal.
0: Oli, v kontextu hravosti a dospělosti, nebo respektive her dospělých lidí, mě okamžitě napadnou milostné aktivity. Mm-hmm. Protože je to vlastně taková jako forma partnerské hry, mm-hmm, kde je ta interakce, dost nás to pohltí, mm-hmm, a vytváří to v nás opravdu velmi intenzivní dojmy, prožitky, emoce. Jak nazíráš ty na milostné aktivity a erotiku? Patří to do té naší třeba hravosti dospělého člověka?
1: No, kéž by patřilo u všech lidí, jo. Taky mám pocit, že někdy se stane to, že sjedeme po té skluzavce k nějaké

0: věřovat někomu svý erotický fantazie je často jedna z nejnáročnějších věcí vůbec. Protože paradoxně teda v naší kultuře tohle je spojený se s obrovskou hambou a ostudou. A zase s nějakýma preskripcemi o tom, jak by to všechno mělo vypadat správně. Jo? A ty preskripce jsou často takový ty kulturní nějaký skripta z romantických filmů, jak vypadá správný sex. Za prvý, za druhý, za třetí. Jo? A zase to je nějaký nepsaný pravidlo, který my ani nevíme, ale máme tendenci ho dodržovat. Dokud se trošku neotevřeme s tím partnerem, dokud nezačneme komunikovat, dokud si nezačneme říkat, co z toho jako bychom rádi přeskočili, že nás to vůbec nebá, u čeho chceme zůstat 3 hodiny, že nás to strašně bá. Jo? Takže za mě, jako pokud se lidem daří kultivovat ten svůj erotický život, tak to je úžasný místo, kde si můžou jako hrát. A jako terapeutka se často potkávám s tím, že děti si taky eroticky hrajou. Mm-hmm. A jako my vůbec neumíme moc na tu sexualitu dětí nějak zdravě nahlížet. Spoustu rodičů to hrozně vyděsí a spousta rodičů nebo nějakých těch introjektů potom traumatizuje ty děti sekundárně tím, že ty děti byly erotický, třeba v kontaktu s nějakýma svýma kamarádama a nevhodný reakce jejich rodičů to v nich můžou jako hodně bloknout, vyvolat v nich obrovský pocity hamby a studu, který se potom vlečou až do dospělosti a do toho dospělého prožívání sexuality. Tak to mě jenom jako napadlo, že na to bacha, to je přirozená dětská hra jako kterákoliv jiná, to prozkoumávání, jo. A naopak si myslím, že ty děti jsou svobodný v tom, že tam nemají ten skript, jak to teda má celý vypadat, takže si hrajou na doktory rovnou. Takže to mě jenom k tomu napadlo a jo, tohle je volnočasová aktivita, kterou ale taky máme tendenci v diáři odsouvat, jo. Jakože vyplýtváme energii na všem ostatním a na tohle často nezbyde čas a prostor.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Partnery akce jsou
5: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Ska, ska, ska, ska, ska, ska.
8: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Když jsi zmínila, že máme problém si navzájem říkat ty své erotické představy, a to, co bychom chtěli zažít, to, co si chceme jako tady navzájem dopřát, proč to máme? Proč máme ten blok? Proč ho máme, když jako děti jsme si klidně opravdu mohli říct, že si chceme postavit bunkr a co v něm přesně chceme mít, jak má vypadat, jak si v něm budeme hrát, ale třeba v téhle formě hry si to prostě nedovolíme.
1: No, protože bunkr není spojený s pocitem hanby a studu, a kdežto vzrušení a eros často je vedený k tomu, že bývá spojovaný s pocitama nějaký jako hanby, studu a velký zranitelnosti, jo. A myslím si, že když jsme stavili bunkr, tak jsme neměli v hlavě implicitní představy o tom, jak vypadá správný bunkr, protože jsme tam něco vyrobili. Kdežto do té sexuality, minimálně naše generace vstupovala s takovým jako podivným hávem, jo, že někde jsme se koukli na kamasutru prostě, pak jsme někde viděli nějaký porno časopisy, prohlídli jsme si obrázky. Měli jsme v hlavě nějaký jako matnej skript toho, že bychom se měli začít líbat, pak bychom se měli začít osahávat, pak by toto a pak by jsme měli vyvrcholit, jo, společně. A tohle nás nějak formovalo, že bychom měli dostat tomu scénáři a to nás jako vcucávalo k sobě. A teď lidi, který třeba vzrušuje nebo zajímá něco jiného, už mohli cítit, že s tím, že velká pravděpodobnost, že tady s touhle nějakou potřebou nebo chtíčem nebudou přijatý, že to druhého může šokovat, že ho to může vyděsit, že ho to může až znechutit. Jo? A myslím si, že tohle jsou často jako důvody, proč je pro nás těžký se o tom bavit. A navíc si myslím, že když se jako partneři zacyklí do nějakého jako kolečka neuspokojený sexuality, tak už je to pak tak jako naloudovaná věc, naloudovaná takovou jako bolestí, že se s tím hrozně těžko zachází a že fajn si k tomu vzít nějakého terapeuta nebo někoho, kdo jako pomůže těm lidem tím projít. Jo? Takže já si myslím, že to jsou ty implicitní skripta, který tam jsou, který ale zároveň nejsou dostatečně explicitní, aby to někdo pojmenoval. Řekl, hele, sex je tohle, jo, tam a v rámci tohle můžete prozkoumávat tohle všechno. A to, že tohle baví 90% lidí, neznamená, že to musí bavit tebe, jo, a je to v pořádku. A to, že tvůj parťák po něčem touží, neznamená, že ty mu to musíš dávat, jo, to je taky v pořádku. Jakože chcete třeba něco jiného. A je to vždycky o tom, že hledáme, když to vezmu, jako, že, kde se ty naše množiny protnou, že jo, kde máme ten společný prostor pro tu hru, kde nám obou bude prostě dobře. A pohybujeme se uprostřed toho našeho průsečíku. Jenže spousta lidí si to ani neprozkoumá, kde jsou ty jejich průsečíky a prostě jede jenom slepě podle ty šablony. Jo? A dejme tomu, že ta šablona může nějakým lidem vyhovovat velkýmu procentu, protože je asi vytvořená podle toho, co chce větší část lidí. Ale taky si pojďme říct, že co se týče jako orgazmu, tak my ženy jsme v sexu ve velký nevýhodě, protože tahle šablona byla vytvořena jako na míru pánům, než dávám spíš. Takže tam je ještě, si myslím, spousta feministický práce, aby se to trošku proměnilo a aby to bylo takový nějaký otevřenější.
0: S tím naprosto souhlasím. Odsouváme milostné aktivity na úkor toho, abychom pracovali a plnili povinnosti. Odsouváme volný čas, radosti volného času až po práci. Odsouváme spánek, svoji základní biologickou potřebu. Oli, máš nějaký tip a nápad, jak tu hravost vnést třeba i do těch jako povinností, právě do té domácnosti, do té práce, do těch běžných dennodenních úkonů?
1: Ale to je těžká otázka. Já si myslím, že pro každého to může znamenat něco jiného. Já ti můžu říct, co to znamená pro mě. Já když dám nějaký strašně nudný úkol, tak utíkám do své fantazie a jsem prostě ve své říši snů. A moje ruce mí nádobí, ale moje mysl je někde a v paralelní realitě a tam si to jako užívá, tam si to dělá hezky. Takže to je jako můj způsob disociace trošku od té nudné reality. Ale jinak si myslím, že doma by pro nás mělo být jako to největší bezpečí, kde můžeme začít experimentovat s tou hravostí, jakože jako jít tančit ven, to je asi jako velká výzva a spoustě lidí to bude tak nekomfortní, že to bude spíš právě na sílu a nebude to mít.
0: To bude víc stresující.
1: Jo, přesně tak, než hravý, jo, ale zatančit si doma s dětma, to je úplně, za mě jako děti jsou skvělý bytosti, které nás můžou do toho jako vcucnout, protože děti nás většinou zase tak nesoudí, nemají na nás extra vysoký nároky. Každý náš obrázek se jim líbí, každá naše taneční kreace je cool, nebo prostě něco v nich vyvolá. A můžeme s nima dělat divadlo a nikdo taky po nikom nebude požadovat žádný jako vysoký výkony. Takže jako v bezpečí to je toho doma si začít hrát a já nevím, jako určitě se dá hrát při vaření, že člověk bude, pro někoho je to jako to místo, kde se vyřádí nebo při pečení a tak, ale myslím si, že to bude hodně, hodně různorodý A možná je to jako občas si položit tu otázku, jako hrál jsem si dneska a co byl ten moment, kdy jsem měl pocit, že jsem jako tady a teď a že i kdybych za to nedostal žádný peníze a nebo mě to jako nevytvořilo žádnou přidanou hodnotu, tak to samo o sobě, ten moment je pro mě prostě ten moment s velkým M, jo? Tak občas takhle prostě se sám sebe zeptat.
2: Já se v poslední době taky velmi často setkávám s pojmem, jako je vnitřní dítě. A vlastně by mě vážně zajímalo, jak moc je tenhle pojem nějakým způsobem relevantní, anebo jestli je to něco třeba z ezodisciplíny. Měli bychom naslouchat svému vnitřnímu dítěti?
1: To je zajímavá otázka, jo. A možná je to z ezodisciplíny, ale rozhodně si myslím, že je to užitečný pojem. A my terapeuti jsme tak trošku ezodisciplína, i když se tomu bráníme, protože naším úkolem je jako napojit se na klienta v té jeho jedinečnosti a ne v nějakých velkých statistikách, jo, v tom, co funguje obvykle, ale v tom, co funguje mezi nama. Takže spoustu lidí to vnitřní dítě oslovuje a já, když mám pocit, že tam slyším nějaký vnitřní dítě, tak ho pojmenuju a pak s tím buď pracujeme nebo ne, záleží na tom, jak ten člověk reaguje. A jedna část je jako to zraněný vnitřní dítě, který teda nedostalo dost lásky, dost pozornosti, dost péče, anebo dostalo příliš mnoho pohlavků, hejtu, kritiky, třeba právě nějaký disciplíny a teď potřebuje nějakým způsobem opečovat. A já si myslím, že může být užitečný právě proto, že spoustě lidem jako chybí soucit k sobě samýmu a těžko se jim hledá. Jo? Ty už jsi velký chlap, ty tady nemáš co brečet. Ale když si představí toho malého chlapíčka, kterým kdysi byli, tak s tím se najednou dá jako soucítit. Ten už jako tomu se dá i utřít ty slzičky a pohladit ho. To najednou je dostupnější. Takže třeba v tomhle může být to vnitřní dítě super. Zároveň, když nad tím tak přemýšlím, tak slovo infantilní, jako dětinský, má tady v obou těch jazycích, jo, jako něco jako podřadného, jo, to je infantilní. A je to vlastně škoda, protože s vaničkou vylíváme dítě, že jo? A teďka doslovně. A jasně, v nějakých chvílích potřebujeme být extrémně seriózní a zaměření na výkon a prostě chirurg si asi nebude hrát, ale to by nebylo úplně dobrý.
2: Asi nedopadlo do
1: co bychom tam dneska vyšili? A, ale na druhou stranu jako umlčet tady tuhle jako hravou energii navždycky, protože v nějakých kontextech není vhodná, generalizovat jako to umlčení. To je vlastně taková eutanázie sebe sama, že jo? Docela silná. Takže jo, jako mně se ten koncept líbí. A on ten koncept není jako, že bychom někde v mozku našli centrum našeho
2: vnitřního
1: dítěte. To určitě ne, jako není to žádný biomarker. A v tomhle je to jako metafora. Je to užitečná, myslím si, že to může být pro spoustu lidí užitečná metafora, užitečný způsob, jak fungovat s nějakýma zraněníma, který si neseme hluboko jako z minulosti a zároveň možná i jako probouzet tu hravost, vzpomenout si nejenom na ty věci, co byly špatně v tom dětství, ale právě vzpomenout si na to naše jako radostní děcko, co by teďka udělalo prostě, jo, a šlo by válet sudy s kamošema někam, nebo jako jak by tady na tohle pohlíželo.
0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Oli, za předpokladu, že teda jsme dospělí lidé, snažíme se o nějakou míru zodpovědnosti, plnit si své povinnosti, máme ten nalajnovaný diář a snažíme se obstát tady v tomhle světě, ale najednou si uvědomujeme, že chřadneme a chceme to své vnitřní dítě zase trošku víc vyvolat a trošku víc mu naslouchat. Co pro to můžeme udělat?
1: Vidíš, to je zajímavé, jak jsi řekla to, najednou si uvědomíme, že chřadneme. Já si to představuji zase metaforicky, takže že jsme se nějak zakonzervovali do nějaké jako podoby, kde jsme slepili jednotlivý puclíčka, že už teďka jako s něma nejde hnout, že je to takový nějaký rigidní. Myslím si, že k tomu rigidnění máme tendence s věkem jako dospívat. Jo? Říká se, že třeba naše nejoblíbenější písničky jsou často z nějakých našich 20. let. A spousta nejoblíbenějších věcí a spousta toho objevování toho světa a té zvídavosti vůči tomu světu probíhá spíš v těch raných letech a pak jako kdyby nám trošku začne vyšumívat tady tahle potřeba poznávat a už máme pocit, že jsme to dobrý poznali a že na to můžeme jako ulpět. Takže možná jako jeden z těch otvíráků hravosti je zvídavost. Začít být zase jako zvídavej na to, co ten svět jako mě novýho může naučit, co mě může novýho přinést, čím mě může obohatit. A být zvídavej v tom poli jako nevědění, nebo jak to říct, jo. A nějak se v tomhle jako challengeovat. A to se může dělat strašně moc různýma způsobama. Pro někoho to může být to, že právě začne chodit tančit, jo, ve 40. Pro někoho to může být to, že si přečte nějakou knihu z úplně jiného oboru, než protože ho to nějak láká. Protože tehdy na střední nedával pozor v chemii, ale teď si říká, hele, to je vlastně zajímavý. Já chci vědět, jak to tam ty kyslíky se napojují s vodíkama. A cokoliv takovýho, takže já si myslím, že je to jako zvídavost a možná jako pokora v tom, že to moje vědění, tak jak je poskládaný, pokud ho jako nechám takhle bejt, nechám ho takhle jako zakonzervovaný, tak ten čas mi uteče někam. Že já se najednou stanu starým pánem, starou paní a teď to nemyslím biologicky, myslím to jako vnitřně, mentálně, jo? Že zůstanu v roce 90 nebo 2000, ale teď je rok 2020, takže je to možná nějaká ta touha pořád jako se znovu spojovat s tím světem tak, jak je tady a teď a s tou jeho proměnlivostí.
0: Čím víc stárneme, tak jsme zároveň i více kritičtí vůči vlastně všemu a mnohdy se i bojíme změn a bojíme se toho nového, co neznáme. Tak jak třeba opravdu i podnítit tu zvídavost a nepřistupovat ke všemu novému a neznámému kriticky a s bojácností?
1: Hele, já ti zkusím zase říct svůj osobní příběh. Já jsem měla pocit a to bylo, měla jsem takovou jako docela dlouhou krizi, která trvala třeba 2 roky. Před 40, mě teďka 40, jo, takže třeba mi bylo 37, 38 a já jsem jako měla pocit, že už jako je všechno za mnou, protože to velký, k čemu jsem se upínala, byla rodina a děti. To byl prostě ten do mě prorostlej ten introjekt, tohle je to splnění mého snu. Jo? A já jsem si ten sen splnila. A mám ty 3 krásné děti a mám toho fajn manžela a mám ten krásný dřevěný dům, po kterým jsem sněla. A co teď? Když mě to vlastně zase tak nebaví, nenaplňuje. A měla jsem pocit, že už je všechno za mnou. A pak jsem si říkala, pak mě to nějak jako došlo, což nebylo naraz, postupně procesem toho, co je to za blbost, proč by jako všechno mělo být za mnou. Vždyť teďka se vlastně otvírá kapitola knihy, která je absolutně nepopsaná nějakýma společenskýma očekáváníma, kromě toho, že už bych teda měla jenom chradnout. A já si to můžu popsat svýma jako čímkoliv budu chtít. Vždyť na světě je ještě spousta úžasných lidí, který jsem nepoznala a který bude jako radost poznávat. Vždyť je tady ještě spousta jako, já nevím, projektů, her, právě který jsem nedělala. Jakože já mám pocit, že lidi se právě jako to už se nehodí ve 40 letech jít se učit tančit nebo kreslit nebo jezdit na koni nebo cokoliv, že se jako sami nějak jako blokneme v tom, že to už na to teďka není čas. No naopak, nám vyrůstají ty děti, teď na to, na všechno na to zase nastává znovu čas si hrát, jo? Už jsme nějak možná trošku zajištěný nebo nejsme, bojujeme, to má každý jinak, ale ty děti postupně odrostou, nebudou vlastně nás potřebovat v té roli těch přísných rodičů, co místo, aby se s nima hráli, tak je cepují, ať si vyčistí zuby. A znovu začneme mít tu svobodu být jako hravější, jo. Takže možná pustit nějaký to, jakože, že tady tohle období života už jako se nic moc novýho nemůže a naopak si říct, tyjo, vždyť teďka toho je ještě tolik, co se jako může a co můžu jako objevovat a zkoušet. A jasně, naše těla jdou do nějakého deklinu, ale taky to není tak hrozivý, jo, a taky záleží na to, jak se o ně budeme starat a taky s nima ještě s těma našima staršíma tělama jde zažít spousta srandy prostě. Takže možná tohle.
0: A když už teda třeba ty ve svém životě prožíváš více stresu, více povinností, prostě je to náročnější období,
2: Tak jak ty sama dobíjíš energii? Co je ta tvoje hra, která tě nabije?
1: Včera jsem se o tom bavila na terapii se svým terapeutem, jestli si dovolím to říct nahlas. Já mám ráda jiskření mezi lidma. Mm-hmm. Asi jako nejvíc mě vcucne do té reality a do toho tady a teď rozhovory s lidma. Jako to je můj jako intenzivní napojovák na realitu. Takže možnost prostě s někým být a zajímavě s ním mluvit a prožívat ten okamžik plně, že se fakt jako člověk ocitne v tom mezilidském prostoru a všechno ostatní se rozmaže. To jsou pro mě jako silný dobíječe, ale paradoxně jsou to i vybíječe, jo? Protože já to dělám na terapii, takže já potom potřebuju hledat nějaký spíš jako balans toho, být intenzivně s lidma, ale pak i být jako sama a dát si sluchátka na uši a jít se projít se psem a prostě být naopak od té reality úplně odpojená, jo? Takhle si to nějak dávkuju. Takže možná je to spíš o nějakém jako balancu mezi tím jako intenzivním bytím, který já jako hodně mám ráda, hodně ho potřebuju, a mezi tím stáhnutím se do nějaké jako ulitky a takovým tom spíš v odpočívání.
2: Olga Vlachinská byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Oli, já ti moc děkuju za báječné a velmi hravé povídání.
1: Já taky děkuju, bylo to radost.
2: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užijte

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale co ti napsala sestra? Růžovo.
4: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
3: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: 뮤직.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava vás srdečně zve na den otevřených dveří své porodnice. Ve středu 27. května od 11 do 18 hodin si můžete prohlédnout nadstandardní podmínky a prostředí porodnice, porodní a operační sály, včetně novorozeneckého oddělení. Součástí akce je rovněž konzultace s lékaři, porodními asistentkami nebo dulami a spousta zajímavých novinek. Moc se na vás těšíme. Přijďte se přesvědčit o vlídném a rodinném prostředí porodnice v Opavě. Více na msnopava.cz/porodnice. Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ale co ti napsala sestra?
7: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
6: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
7: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 26. května. Kaufland.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Časť zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Ale co ti napsala sestra?
8: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
7: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
8: Aneb, byla to lila.
6: Rádio.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rádio Čas, okénko města, Nový Jičín.
2: Posloucháte Rádio Čas a ve vysílání se teď podíváme do Nového Jičína. Tady už brzy potěší všechny milovníky plavání. Podrobnosti má starosta Stanislav Kopecký.
3: Rád bych všechny pozval do Nového Jičína, kde 1. června otevíráme modernizované koupaliště. Po rok trvající rekonstrukci jsou bazény v nerezovém provedení. Dodali se také dětské atrakce. Nový o 8 metrů delší tobogán, 2 výřivky s masážními tryskami a celoročním provozem. U venkovních bazénů je také nové osvětlení, sprchy a zeleň. Naprostým unikátem je detekční systém tonutí, který hlídá plavce ve velkém bazénu. A protože zahajujeme sezonu přesně na Den dětí, tak v tento den budou mít všechny děti do 18 let vstup na koupaliště zdarma. Přijďte se podívat, jak se nám povedlo přeměnit 45 let staré koupaliště. Pokud by 1. června náhodou nevyšlo počasí, tak můžete přijít do Nového Jičína každý slunný den až do konce srpna.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity,

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Tento pátek byl naším hostem primátor statutárního města Opava Tomáš Navrátil. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus 10.

0: Tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
1: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radilko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila. Rádio.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio, doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. You shot me, then you pop me, I'm like them. Bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra? Růžovou.
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Aneb, byla to lila.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ale co ti napsala sestra?
2: Segra? Rádio doufám, že se Lenička velkými písmeny, vím, že to má ráda, když se jí tak říká, ale nebude jasně, zlobit, jasně. Ale já vidím růžovou, až kam se podíváš.
1: Tak ukaž mi tu zprávu. Radulko zlatý, to je lila. Barvy na všechny způsoby, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Aneb, byla to lila. Rádio.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Chess. Radio Čas. Hity, které milujete.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.